0: A zafrkává se občiné u polepí.
1: Oni jsou mali, ale jsou veliký. Odnosno, hoću reći, nisu više mali, ali su dosta veliki da ne budu mali.